0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Jedu vám takhle stezkou dát koňu v řece pít.